Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

me dit.

0: about you now.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: té Radko, Guras a Lukáš dostal? Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz.
4: Máš chuť na 90? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
5: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reindlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
7: Na nadcházejícím mistrovství republiky ve vyprošťování budou Ústecký kraj zastupovat hasiči z Bitozevsi, kteří mají základnu u průmyslové zóny Triangle na Žatecku. V krajském soupeření získali zlato, stříbro putovalo do Chomutova a bronz do Děčína. Letos se koná už 12. ročník republikového šampionátu. Tentokrát to bude 8. a 9. října v Chomutově na náměstí, kde uvidíte práci nejlepších vyprošťovacích týmů přímo v akci. Na severu Čech bude dnes převažovat velká oblačnost, přes den v Krušných horách ojediněle i slabé přehánky, teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: A je pátek.
2: Co ti je? Krásné ráno.
1: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat, tak krásné ráno, je páteček, 6:02, s vámi snídaně šampionů a taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus and
2: tě, ty
1: of the world.
2: Odkašlej.
1: Pardon, no tak jdeme na to, no, hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Miley Cyrus, End of the World na Hit Radio 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček. To je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale, jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, Jasmin na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já si musím postěžovat i dneska. Já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme. Tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu na programu.
1: Jasmínu. Zítra se budu podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli máme rodinnou oslavu, moje neteř slaví rok, taky můj nevlastní táta slaví narozeniny, takže to bude takový hezký.
0: To máte v neděli?
1: Ano.
0: No tak to bude hezká v pondělí.
1: Ne, tak to není žádná
0: to bude krása,
1: kalba, to
0: bude
1: vůbec.
0: Krása.
1: Co
0: no,
1: ty?
0: No počkej, picí kalba, takže říkáš neteře, ty je rok a strejdy?
1: Nevlastní táta.
0: Nevlastní táta. No tak u táty, u nevlastního táty to budou rychlý špunty a u neteře to bude normálně prostě šáňo, že jo, to opravdu ví. Já budu na svatbě, klasika. No tak zajímalo by nás, co plánujete vy, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. Stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio. Hezké ráno.

0: určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle je Lenny Kravitz, Fly Away. Na Hit Rádiu, 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
1: Katka Bystřice, hory s úžasnou partou a taky trénink majoretek s dcerou.
0: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
1: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
0: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
1: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí a zdraví celé Hit Rádio.
0: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
1: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
0: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cap, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
1: Martina Most, večer jeden na 30 let lunetiků, pustý.
0: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
1: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny, mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
0: Přespávačka ve školce.
1: To já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
0: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo? Takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, a třeba u kámoši, ježiš, vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba ty rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí, pane bože. Takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Rádiu. Hezký ránko.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionu Lady Gaga Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů? Kamionů?
0: Což je sakra hodně. Když si představíte kamion a vy nás si budete to 630, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: 36 kamionů.
0: Máte 36 kamionů. Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavili nejvíc holení v historii.
1: Ty bláho, to už jako není zásobička na víkend. To je tak, kdyby
0: pane
1: ten víkend trval 20 let.
0: Pane
1: prostě.
0: Bože. Hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do někam do středu republiky, někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirai, tak krásné ráno šampioni.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
4: Laminátovou.
3: A voděodolnou.
4: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
3: Přesně.
4: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
7: House running.
10: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
7: Hit Radio.
12: Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V DABu, na internetu i v aplikaci Rádia.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nepojízdné auto vás dnes ráno může krátce zdržet na dálnici D8, stojí na kilometru 25 ve směru do Ústí nad Labem. No a opatrně taky v Liberci. Máme informaci, že tam hasiči zasahují u požáru v Kubelíkově ulici, která je proto teď dočasně neprůjezdná.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio Nord Music.

0: Eva Farná, Miraj. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, Američanka Krista Pájková, která skončila v nemocnici po nezdařené popravě smrtící injekcí, je v kritickém stavu. Oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
0: Tak Davidovi děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy 5-minutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Mm-hmm. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Radio. Hezké ráno.

0: ale miluju. Pokud taky patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Rádiu. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zaspomínat já, jestli jsem zpíval,
1: no,
0: tak jo.
1: Ty?
0: No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různé akce právě, a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě pěveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, jo, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod se do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Sehnat třídu, rozespívat a natočit.
2: U děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
12: Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ranní provoz je zatím bez větších komplikací. Na D5 pozor na zúžení u Třebonic a dál mezi kilometry 89 a 95 v obou směrech. Hustší provoz pak čekejte tradičně na příjezdovkách do Prahy. Jinak ostatní dálnice a hlavní tahy jsou zatím klidné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Život je krásný, navíc když je páteček, že jo, tohle je Krištof 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting, pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy, je to naprostý bůh, teda za mě, miluje Českou republiku, naposledy možná jste byli, sestavil na festivalu Metronom Prague. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on ty písničky má všechny dobrý, jo. Třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu těch jeho 75, jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý. Pak tady máme Shape of My Heart. To taky miluju.
0: To jsi říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800 937 937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože tak. My bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako tak. Možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako dobrý, jo, teda. Snídaní šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Alena.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to, co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda to Shape of My Heart.
0: Takhle, já nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak.
2: Výběr je opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce,
0: no tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Děkujeme za
0: výběr, Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Mějte se,
1: ahoj.
0: Člověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači.
1: Ne, prostě mám vkus dobrý, oni taky, ne, to je...
0: Je to super, je to skvělý. Takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je... No, 4 minuty 27 kvalitní muziky, Sting na Hit Radio, hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýň obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest, řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase se od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou 2-0 na sety. A teď pohled do našeho regionu.
9: Anketa Strom čtvrtstoletí jde do superfinále. Mezi finální pětici se probojoval i legendární Oldřichův dub v Peruci. O tom, který strom titul získá, rozhodné hlasování veřejnosti. Oldřichův dub uspěl v základním kole hlasování o strom čtvrtstoletí. Právě probíhá superfinálové klání pěti stromů, které si v dosavadním hlasování vedly nejlépe. Hlasovat můžete ještě do pondělí 5. října do 16 hodin. Na Ústecku bude dnes převažovat velká oblačnost. Přes den v Krušných horách ojediněle čekejte i slabé přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a teploty 19 až 22 stupňů.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké ránečko.
15: Krásnej pátek konečně.
16: Snídaně šampionů.
14: Myslíme, že i vy z toho máte radost, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
12: Hit Radio North Music.

0: David Guetta a Sia na Hit Rádiu. Osm minut po sedmé.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jakože trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu. Dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda. Hmm. Fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tomto, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně
0: peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte? U Jasmínu u vás něco?
1: Tyjo, u mě konkrétně ne, já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím. Já moc jako nemluvím s těma lidma a tak. Kdybych žila na vesnici nebo v baráčku, tak si myslím, že jo, ale takhle jako v těch domech ani ne.
0: Co většinou my řešíme takový nebo problém, no jako on to nejde úplně vyřešit, protože pod náma bydlí paní, která si chodí na balkon dát jednu cigaretku. A on tam chodí docela často a samozřejmě ty chceš vytrat a ono to tak jde dovnitř, jo. No tak máme prostě teďka nad tým obyvákem elektronický bicí. No, ne, že bychom to chtěli jako nějak vracet, ale moje říká, ale až ona přestane, tak přestaneme hrát, jo. Takže je to tam takové lehké jako napětí.
1: Je fakt, že já si tady celou dobu, co ráno vysíváme, stěžuju, že pravidelně ve 3 hodiny se tam pere. Mm-hmm. A já od té doby mnohem hlasitěji zpívám a hraju na nástroje, no, aby jako se neřeklo.
0: No, ale počkej, já jenom to chci vysvětlit pro vás, co tom třeba trošku nevyznáte, tak oni jsou elektronický bicí a klasický bicí, no, a ty elektronický nedělají takovej kravál, takže jakoby my

0: 19.08, dvě minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie, no a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme na to, pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, jo. Tak 18 stupně asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně, jak byli, bylo.
1: Tak já možná začnu nějakou zprávou, ne?
0: Pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe, spolu probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my si sousedíme vztahy v pohodě.
0: Tak, to byla ta milá hlasovka na začátek. Pojďme na ty ostatní zprávy. Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkóně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no to je nepříjemný, když se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky, pouštím teď.
3: Ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No ale jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě u řidiče, takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prýma sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
4: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška, máme Žaka. A Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší. Takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo, že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekl, a my si na just pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mluvit těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo. Hmm. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem a myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám dají klid. Pojďme na hity. Shakira. Zoo 7 hodin 20 minut. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Shakirazu 7.23 na Hitrádiu. Hezké ránečku, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin Vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávila o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekni to, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to taky.
0: Protože ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit. Jo? Ale spíše řekni, takhle, možná bychom se to mohli rozebrat, Jasmin, jak jste se k němu chovali? Neřekni.
1: Radši odjel,
0: řekni,
1: no.
0: Jaký má jméno? Jaký má jméno?
1: Jméno mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí. Volí. Tak to bych odjel taky. Nevím, proč mu nemůžu dát doma český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to byl v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne!
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. Avicii, Hey Brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Tak co rande?
6: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
5: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
6: A léčba.
5: Terapie módou. Jdeme!
7: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
10: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
11: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Pardubicích komplikuje ranní provoz nehoda osobáku s nákladním autem, a to na hlavním tahu městem směrem na Sezemice. Tvoří se tam kolona a místem se projíždí se zvýšenou opatrností. A komplikace jsou také na dálnici D10 u Mladé Boleslavy po nehodě kamionu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Hit Radio, snídaní šampionů 7.33, tohle je Avicii. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová studie odhaduje, že ve Spojených státech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc, to by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Liovi. Útočník Galatasaraye měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujeme, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, byste chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika Clean Bandit, Demi Lovato, Solo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: teď taky rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Fílo, hezké ráno.
2: Dobrý den.
3: Ahoj, Fílo.
0: Dobrý den. Fílo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
2: Jo, jo.
3: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Ta počkej, tak jasně to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
3: Dobrý, Fílo.
0: No, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
2: To je skvělý.
0: To je skvělý. Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
2: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět. Jsem zaspal totiž.
0: Jo, takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní. Tak pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
2: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Fílo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka?
2: Pěška.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Víš, jakou barvu mívala bývalá papírová 50 koruna?
2: Zelenou.
3: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
2: Fialovou.
3: Můžeme to uznat, je to na té paletě.
0: Červenou, růžovou, fialová, to dáme, to dáme. My jsme si říkali, jestli to dávat nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český Pardon. Interpret, je to český interpret.
3: A ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle mi ti to chcem dát, Fílo, tak pojď.
2: Jo, Karel Gott.
3: No jasně, no, ale Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabiju, posluchači. No tak pojďme na pátou poslední otázku.
3: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
2: Víkend.
0: Filipe, všechny zprávy, co přijdou u našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. Je to tvoje, hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
2: Vy taky, děkuju.
3: Čau, se krásně,
0: my jdeme řídit ty zprávy. Čau, čau, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle je Slza, lhůta záruční, 7:45, krásné ránko z Itrády. A přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela, vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: Dvě vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžil, ale zvlád to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná ji můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako interpretům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky... Moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware, i vás to baví, no a přehodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
4: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
10: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
9: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Českých Budějovicích. Stala se na Rudolfovské třídě u křižovatky s okružní, kde se srazila dvě osobní vozidla. Krátce se tam zdržíte. A nehoda je taky na Ústecku v Chabařovicích, v Teplické ulici, kde se taky srazily dva osobáky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: to čím dál víc. Temper City Self-Aware na Hitrádiu v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl. Věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnášejí běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu Focus, je to tak trochu počítačová hra a tak trochu fanfrpál, všechno dohromady. Jo. Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Ale dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, jo? Protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Bila klubu za 32,90 pouze v pátek a sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy, Áda Vedračák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádosti třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
10: Na nadcházejícím mistrovství republiky ve vyprošťování budou Ústecký kraj zastupovat hasiči z Bitozevsi, kteří mají základnu u průmyslové zóny Triangle na Žatecku. V krajském soupeření získali zlato, stříbro putovalo do Chomutova a bronz do Děčína. Letos se koná už 12. ročník republikového šampionátu. Tentokrát to bude 8. a 9. října v Chomutově na náměstí, kde uvidíte práci nejlepších vyprošťovacích týmů přímo v akci. Na severu Čech bude dnes převažovat velká oblačnost, přes den v Krušných horách ojediněle i slabé přehánky, teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ano, je to tak, snídáte s námi.
14: A krásný pátek vám přejem.
15: Snídaně šampionů.
13: Jsme moc rádi, že je začátek pátečního dne. Startujete s náma. Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Tím pokračuje další muzika. Tak jdeme na to, hezké ráno.
16: Hit

0: 6 minut po 8. Pojďme na jih Čech. Ve Vodňanech čipují popelnice, tady čtu, a mi to přijde geniální. Týká se to toho, že popelářský vůz prý pozná, či popelnici právě vysypal a kolik odpadu v ní bylo. A ten systém taky pozná, která popelnice byla vysypaná, která ne, před jak dlouhou dobou. A to mi řekni, člověče, jestli už to teda funguje, mělo by, tak kdyby nám zavolal někdo přímo z Vodňany, jestli tady někdo takový je. 800 937 937, jak to funguje v praxi, bylo by to prýma. A říkám si, co by tak o vás prozradila vaše popelnice?
1: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, mě někdo volá?
0: Ne.
1: Dobrý, jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
0: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
2: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jsme u nás měli.
0: Aha.
2: A víš, jak to fungovalo?
0: No, slušně, když tak, jo.
2: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
0: Aha.
2: Tak ty lidi místo by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
0: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu, takhle na první pohled, ale vlastně na tu druhou vůbec.
1: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už jsem o tom nic nemyslím.
0: Mějte se krásně, skuráno, ahoj. No, tak tady to máš.
1: Tak nic moc, no.
0: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky.

0: Čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý pro zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odváželi do lesa. Což je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale taky hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia, já jenom reaguju na očipování popelnic, tady je posluchačka Renáta. Krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano, čím méně odpadku komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Takže za mě tohle to očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor, super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipu. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku. Ryby mají čipy. Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy. Když si říkám, jestli používáš, že máš iPhone, že tak tam je aplikace najít můj iPhone, tak tady bude najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
2: Budeš koukat, hele, tady pluje, přesně, pluje zrovna přesně. Bobík.
0: Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0, pozor. Pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Mod, Enjoy the Silence, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno, ladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi. Za malou chvíli další parádní muzika. Rehab in my head. Taky Kamarád a taky aktuální doprava. Hezký ránko.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Orlicko-Ústecku. Dávejte si pozor na příjezdovce do Žamberka směrem od Kunvaldu, kde vás krátce zdrží nehoda. A pozor taky na trase z České Lípy na Mladou Boleslav. Za obcí Doxy se srazila dvě osobní auta. I tam si chvilku počkáte.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Snídaní šampionu na Hit Rádiu. Je přesně 8.30 a David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, strážníci v Boskovicích chytili uzeninového fantoma. Chtěl ukrást 4 kila salámů a masa. Do batohu vrazil vepřovou pečeni, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, k tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon, muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Yaniv Hayoun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jeho korejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
0: Ale on to neví, ale. Protože teď si vem, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
3: Nikdo, no. Že jo, tam si neškrtnou.
0: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jeho Korejec se Severokorejcem a jeho Korejec se ptá, hele, jak se má, chci život? A ten ze severu říká, ale kamaráde, ale nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio. Krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, někdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak to první jsme si řekli, bude to jen minutka.
1: Protože no, nebude nikdy,
0: to prostě
1: no.
0: Nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta, nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, anebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to, musíme si promluvit, jo.
0: Jo, nebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Nebo, je mi všechno.
1: Hodně ti je.
0: Ne, za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře další 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farná, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte. Minutku.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
11: Sportka od Olvinu.
12: Hit Radio.

0: Pod mým deštníkem, šníkem, Rihanna, Umbrella, 8.50 na Hit Rádiu, krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá, doteďka je tím posedle, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma. To prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postel a někdo by se mě na to zeptal, tak já ožiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malej kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tajiri. Jako dítě běhal po loukách kolem Tokia, chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plnýma brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s ním i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý. Já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám tak, že Pokémoni vznikly na Moravě. No. A když se bavil otec s matkou na dvorku svého statku u Kroměříže, mámo! Hente náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: 8.57 a snídaně šampionů končí. Jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
1: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
0: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6.00 jsme tady.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
1: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
0: Pa, pa.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tady momentálně nemáme žádnou bouračku. Pozor ale na dálnici D6 mezi 83. a 75. kilometrem směr od Karlových Varů na Prahu bude u Kranice probíhat údržba a čištění vozovky. No a ještě v Teplicích v ulicích Zemska a Jana Koziny probíhá výstavba přechodu pro chodce, takže počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU ČSL a TOP 09. Závod mistrovství světa superbajků se příští rok v Mostě uskuteční na začátku června. Oproti loňsku se tak termín akce posunul o 3 týdny blíže k prázdninám, což slibuje i příjemnější počasí. Na severu Čech se od 4. do 6. června poprvé uskuteční i závod mistrovství světa žen. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci či při sněžení také reflexní vestu. Na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reindlem by měl být favoritem.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
4: Hit Radio Nord Music.
1: Krásný pátek přeju, tady Káťa Sekalová za mikrofonem. Robert Gajderovič, ten nám řekne něco málo za chvilinku a jinak startujeme. Jo, a taky se bude soutěžit. A teď už hudba. Roxette, Joyride, Hit Radio Nord Music, krásný pátek.

tlačí koženou kabelku přes rameno. Jako proč? Vždyť je to nepohodlný. To je teďko jako módní. Já nevím. No a do třetice, to jsem si všimla včera odpoledne, když jsem šla v Teplicích z nádraží odpoledne z rádia. Dost jsem slyšela kolem sebe němčinu. A teď jsem zjistila proč. Dneska o 6 hodin je v Teplicích na stadionu fotbal přípravný zápas proti SG Dynamo Dresden. No, tak aspoň něco jsem rozluštila. Dilema? Tak to už nemám. To je název pecky, kterou si teď na Hit Radio Nord Music dáme. Nelly a Kelly Rowland. Dilema.

0: ale to je mi hit. Nickelback, How You Remind Me na Hitrádu Nord Music. Tak na něj mám tak hezký vzpomínky. Rok 2001, tak stará je ta pecka a tak stará je i moje vzpomínka. Chodila jsem tenkrát s Kanaďanem, který za mnou přiletěl do Čech, do Teplic, a mimo jiný mi převezl CDčko s výběrem hitů, který sestavil on, a jako první tam byla přesně tahle pecka od Nickelback. Jú, to bylo krásný. No nic, dost vzpomínek, skočíme opět do současnosti. Už za chvilinku nás čeká tahle čtyřka. 100X, EJ, Audrey Nuna a Ray. Golden, Hit Radio Not Music, krásnej pátek.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: S mým hlasem mi pomohla AI.
4: Uf, puf, mňau.
3: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Kryštof na Hitradio Nord Music a co bude pak? Tak, to si myslím, že teď vás bude zajímat, co bude pak. Přátelé, v úvodu dnešní hodiny jsem nakousla soutěž a je to tady. Dneska se bude u mě soutěžit. A je to velice oblíbená soutěž, už jsme ji tady ve vysílání Hitradio Nord Music tento rok měli. No prostě, jak se hezky česky lidově říká, Devo žrádlo. Dnes můžete od nás vyhrát 1000korunovou poukázku do Michael's Bistro a my na vás budeme opět jako vždycky hodný a budeme vám pomáhat indiciema. Princip soutěže je takový, že já vám budu říkat nápovědy, celkem 3 nápovědy a vy podle nich, podle těch nápověd budete tipovat na náš WhatsApp 37 39 958, o jaké české jídlo se jedná. Před finálem, což bude dneska kolem 11:30, vybereme jednoho z vás, který uhodne to jídlo a zavoláme vám. Takže mějte uši na stopkách, zůstaňte s námi a poslouchejte. Já dávám do placu první nápovědu. O jaký tajný oběd se jedná? Na českém stole má svoje pevné místo a nejvíc se k tomu hodí pivo. Ještě jednou. Na českém stole má svoje pevné místo a nejvíc se k tomu hodí pivo. Pište mi vaše tipy na tajný oběd 37 39 958. Tipujte, o jaké české jídlo se jedná. Já vám držím palce, soutěžíme o skvělý Michael's Bistro poukázku na jejich mňaminy za 1000 korun.

0: Ladíte pořád Hit Radio North Music, tohle byl Linkin Park, jejich pecka Lost a mně už se tady zavařuje WhatsApp, náš WhatsApp 37 39 958, kde jste mi začali blesku rychle posílat vaše tipy na tajný oběd alias možnost vyhrát poukázku do Michael's Bistra za 1000 korun. Jsou tady různý vaše tipy, docela se tady objevuje guláš, pak taky kachnička, no, ale co to bude, to si ještě počkáme. No ale co tady bude už za malou chvilinku, tak to budou zase naše hity. Už za chvíli dáme si na Hit Radio North Music Shaggyho, Raivon a Angel. Krásný páteček.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšlu najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšlu, vaše online zahradnictví.
6: Hit Radio North Music.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Teplic na Děčín, v Jílovém bouralo nákladní auto. Nehodu tam vyšetřuje policie, jeden pruh je neprůjezdný a zdržení je nárazové. Ještě v Děčíně, v Jeronýmově ulici, bouralo osobní auto s dodávkou, i tam počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tak co rande?
2: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
1: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
2: A léčba.
1: Terapie módou. Jdeme!
3: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48,58 koruny za litr, benzín maximálně za 45,92. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidé může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmu a naplánovat detailní program. V čem dalším může být turistům nápomocná, řekne mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
10: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
0: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Děčínský dopravní podnik zahájil provoz 21 nových elektrobusů, které dosud fungovaly ve zkušebním režimu, nahrazují stejný počet dieselových autobusů. Modernizací vozového parku chce podnik přispět ke snížení emisí z dopravy a těžšímu provozu ve městě. Elektrobusy ještě doplňuje 11 dobíjecích stanic. A tady sta Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4 a 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase o triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou 2-0 na sety.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech bude dnes převažovat velká oblačnost. Výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, na horách mohou být přehánky i četnější. K večeru bude oblačnosti ale ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
12: Tak to byl Robert zprávy, děkujeme a jdeme dál.
8: Hit Radio Nord Music.
12: Skočili jsme do další hodiny a to mimo jiný znamená další nápověda k našemu tajnému obědu. Hledáme typicky český jídlo, soutěžíme o 1000 korun do Michael's Bistra a moje druhá nápověda pro vás je: jedna část je maso, druhá příloha a třetí má výrazně nakyslou chuť. Pište mi na WhatsApp 37 39 958.

Za minutu čtvrt na jedenáct Shakira, Burna Boy na Hitradio Don't Music. Tenhle hit se jmenuje Die Die a my také dneska dáme někomu tu poukázku na 1000 korun do Michaels Bystra. Hele, před chvílí byl tady ve studiu se mnou rozloučit náš ajťák, že jede na víkend do Jižních Čech a já jsem mu nestihla říct tuhle novinu. Město Vodňany začaly čipovat popelnice, jo. Systém funguje jednoduše. Vůz nádobu zvedne, čtečka pípne čip a váha okamžitě pošle data do centrály. Město přesně vidí, kdo vyhazuje tuny směsi a kdo poctivě šlape petky. No, za chvíli vám přijde notifikace, že jste vyhodili moc bioodpadu do černý popelnice. Hele, data, to je moc. A radnice teď přesně ví, co se děje za jejich v Jižních Čechách zavřenými dveřmi, aniž by do nich musela vstoupit. Hele, možná jim už na jaře při platbě za odpady přijde i chytrý vyúčtování s textem. Míň pici, víc salátu. No tak u mě by to bylo jasný, vyúčtování, to já vím, mně by přišlo míň vína. Do vína k hudbě, to se k sobě taky hodí a jdeme zpátky do minulosti. Na Hit Radio Nord Music Joan Osborne a její, dalo by se říct, one and only, jediný, ale obří hit. One of Us, tak se ho pojďme užít. Pěkně v pátek.

0: Naskok u nás na Hitrádu Nord Music to byly Reddy Kirken, Zejtra mám. A hele, před chvílí jsem mluvila o tom, že v jižních Čechách ve Vodňanech mají chytrý popelnice s čipama a mě teďkom před chvilkou napsala Domča. Dobrý den, tak u nás ve městě se popelnice nečipují. Místo toho město zdarma rozdává pytle na tříděný odpad a štítky z kódy, které se lepí na ty pytle. Když je odpad v pytli OK, tak vám město za každé kilo odpadu sníží poplatek za svoz komunálu, ale když je tam něco, co tam nemá být, tak díky štítkům zjistí, kdo třídí špatně a hrozí mu i pokuta. Aha. A víte, kde tuhle vychytávku mají? Tady u nás na severu Čech. V Duchcově bomba nápad.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Fotbal na stínadle i při reprezentační přestávce. FK Teplice proti Dynamu Drážďan. V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio. Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Máme pátek, tohle je Hit Radio Nord Music a to byly Michael Schulte a Rehab Better Me. No a já si uvědomuji, že já vlastně tady dneska pořád jenom umluvím o tom jídle. Teď teda nebudu mluvit o poukázce do Michael's Bistra, ale trošku o něčem jiném. No, dobře. Tak představte si to, že houby, zase houby. Český lesy zažívají invazi, která rozděluje i nás, vás, houbaře. Z Ameriky prej k nám totiž masivně se šíří takzvaný hřib štíhlotřený. Nejvíc se mu daří v borových lesích a poznáte ho snadno, on má totiž nekonečně dlouhou štíhlou nohu a skořicový klobouk. Mě to úplně připomnělo tu modelku s Klenaříkovou. To tenkrát říkali, že má strašně dlouhý nohy. No nic. Houby. Zatímco jedni z nich dělají omáčky po litrech, tak druzí se bojejí, že tyhle americký modelky houby vytlačejí naše tradiční český hříbky. No, takže jestli o víkendu někam vyrazíte s košem na houby a z mechu na vás vykoukne něco s nohama až na zem, tak to nebude Sklenaříková, ale je to ta nová houba americká, hřib štíhlotřený. No tak uvidíte, prej je výborná chuťově. Tak třeba se na vás usměje štěstí, houbičku najdete a uděláte si něco dobrýho. Tak už za chvilinku jdeme na další hity. Bude tady třeba Alex Warren, Ordinary. Krásný pátek.

0: Tak tohle byl na Hitrádu Not Music Alex Warren Ordinary, no a tohle je Michael's Bistro a tisícikorunová poukázka. Tak tam může být přesně dneska vaše. Já vás ještě chvíli budu napínat. Vy mi píšete skvělý tipy, teda trošičku jak špatný, to ale nevadí, zkoušet se to musí, tak i ty správný. Soutěžíme prostě o tajný oběd, o český jídlo. Já už jsem vám hodila dvě nápovědy a teď jsem úplně nejhodnější. Teď ta třetí. Na talíři se potká vepřové, knedlík a zelí. Ha, tak co? Je to těžký? Já myslím, že určitě ne. Maximálně po tom tajným výborným obědě by vám mohlo být trošičku těžko. Pište tipy na WhatsApp 37 39 958 a poukázka na 1000 korun do Michael's Bistra už se na někoho z vás a na vaše žaludky těší.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
12: Sportka od Olvinu.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit Radio.
15: Happy birthday.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Teplic na Děčín. V Jílovém odklízí hasiči olejovou skvrnu z vozovky. Počítejte tam s omezením provozu a nárazově se zdržením. A ještě v Ústí nad Labem ve Veslařské ulici, tam vyšetřuje policie nehodu nákladního auta. Projíždí se kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky
1: CZ.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
2: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. Třeba v Českých Budějovicích včera teploty vystoupaly na 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí navíc ještě několik dní vydrží. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. Spor o přejezd u Žadce trval přes 2 roky, ale teď už je rozhodnuto. Krajský soud definitivně zamítl žalobu správy železnic. Ta chtěla přejezd ohledem na údajně vysoké náklady na údržbu zrušit. Městský úřad v Žadci v květnu 2024 ale její žádost neschválil. Rozhodující pro rozhodnutí bylo, že přejezd je nezbytný pro plánovanou cyklostezku podél Ohře a odbočku do Bezděkova. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolili v O2 aréně po 11. v řadě. Nás dnes ale bude hodně zajímat, jak si povede severočeský Litvínov Třinci.
1: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech bude dnes převažovat velká oblačnost, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, na horách tam můžou být přehánky četnější a k večeru bude oblačnosti zase ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí. A teď už zase Káťa.
8: Jsem tady.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zprávy za námi a teď se jdeme bavit. Jo a taky tady bude konečně v finále soutěže o poukázku do Michaels Bystra.

Tak tohle byl další návrat do devadesátek na Hitradio Not Music, Soul Asylum a jejich Runaway Train. A já se vlastně někom taky trošičku vrátím.

pořád drží takovou tu svoji auru obyčejného chlapa, i když vlastní zámek v Toskánsku a produkuje tam vlastní víno a med. Masakr. Jako myslím si, že málo kdo dokáže stárnout s takovou grácí a stylem, jako je zpěvák Sting. No a jelikož má dneska ty narozeniny, tak Sting nebude chybět ani v našich srdcovkách u Jirky Pelnáře, tak se na něho těšte. A já vás namlsám, těšit se můžete na tenhle skvělý hit. Už po 12. hodině po mně přijde Jirka Pelnář a pustí vám do vašich uší tuhle bombu. Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: Na Hitradio Nord Music Tom Odell a jeho nádherná balada gradující Another Love. A my už taky gradujeme, tak si to pojďme pěkně zrekapitulovat. Celé dopoledne dnes hádáme tajný oběd a jeden z vás vyhraje už za chvíli poukázku do Michael's Bystra v hodnotě 1000 korun. Já vám dala celkem 3 nápovědy a ty si teď zopakujeme. Ta první zněla: na českém stole má svoje pevné místo a nejvíc se k tomu hodí pivo. Ta druhá nápověda byla: jedna část je maso, druhá příloha a třetí má výrazně nakyslou chuť. A třetí nápověda: na talíři se potká vepřové, knedlík a zelí. To je nějaký divoký myšmaš, co? A nebo vám je to jasný? No, podle zpráv jsem většinu z vás moc nenachytala na švestkách, teda pardon, spíš na zelím. Tak poslední šance, ještě pár minutek, můžete napsat tip na tajný oběd na WhatsApp 37 39 958 a já už pak všechny, co správně odpověděli, házím do počítače a z toho z vás, koho mi vybere, tak tomu zavolám. Takže buďte napříjmu, třeba to budete právě vy, nebo ty. Poukázka do Michael's Bistro v hodnotě 1000 korun už se blíží.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
4: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
3: Na zkušenostech nezáleží. Vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do tří směného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec. Životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei. Vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
7: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
6: Když mobily?
7: Tak Mironet, klikni dvakrát!
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

A je to tady. Je tady finálko o poukázku do Michael's Bistro a já volám. Dneska měla kliku slečna nebo paní Adriana. Tak uvidíme, zda mi zvedne telefon. To je vlastně to poslední, co musí udělat. Ahoj, tady Káťa Sekalová, Hit Radio North Music. Je na druhé straně někdo? Halo, halo? Slyšíme se? Halo, je tam někdo? Já neslyším. Aj. Nějak nás zlobí technika. No nic, tak co teď? Zkusíme to za chvilinku. Ale za malou chvilinku, prosím vás, tak zůstaňte napříjmu. Já se pokusím dovolat naší výherkyni a zatím si dáme činasky, stejně jako já.

Tak Čenavský hit rádio Not Music, tady opět Káťa Sekalová a opět jsem se snažila, prosím vás, dovolat, nebo spíš ne dovolat, já jsem se dovolala, ale propojit naší výherkyni Adrianu do našeho éteru a prostě se mi to nepodařilo. Takže já budu teďkon improvizovat a jako za krále klacka, Adrianku mám na telefonu a vám to budu zprostředkovávat, takže volala jsem Adrianě. Adrianko, ahoj, já jsem tě zdravila, prosím tě, do jakého města jsem se dovolala a při jaký činnosti jsem tě nachytala? Já vám to budu říkat. Prosím tě, řekni mi to. Tak, dovolala jsem se do Chomutova, ano. A co děláš právě? Teď seš v práci, takže pauzička, ale taková příjemná. Dobře. Tak prosím tě, pojď nám říct, já vím, ty jsi mi to už ale i psala, proto jsem tě počítač vybral a vyhrála si. Řekni nám ten tajný oběd, o kterém tady dneska mluvíme. Knedlo, zelo, vepřo. Jo, prosím vás, ano, já tady tleskám, počkejte, to mi snad bude fungovat. Oh, super. Ano, děkuji ti moc. Vyhrála si, Adri, moc ti blahopřeju, poukázka v hodnotě 1000 korun je tvoje. A ještě nám řekni, půjdeš sama, nebo si poukázku vybereš s někým i dohromady, řekni nám, nebo řekni, prosím tě. S rodinou. A půjdeš do jakého města? Teplice, Bílina, Ústí, Most? Do Mostu. Dobře, no tak hele, přeju dobrého chutnání, prosím tě, vydrž mi na telefonu. Já se tady ještě rozloučím s posluchačema, jo? Děkuju, vydrž mi na telefonu. Tak to vidíte, to je sranda, co? To je opravdu jak za doby nevím koho. Já ještě jednou moc gratuluju Adrianě, prosím tě, jak jsem už říkala, zůstaň mi na telefonu, já se vezmu veškeré tvoje údaje a vy ostatní, prosím vás, nesmutněte, protože další tajný oběd a poukázka v hodnotě 1000 korun na vás čeká už v pondělí a já doufám a věřím, že kolegům to bude normálně fungovat na rozdíl ode mě. Tak jo.

0: Na Hitrádiu Nord Music to byla Lady Gaga a Abracadabra. No, tak to se jí to čaruje, když má k tomu nástroje. Já jsem se snažila taky vyčarovat to, aby se mi telefon spojil s mixážním pultem a mně se to nepodařilo. No, prostě nejsem asi tak dobrá čarodejka jako Lady Gaga. Michael's Bistro, poukázka na, v hodnotě 1000 korun, tak tu dneska vyhrála paní Adriana z Chomutova. No a už v pondělí budete soutěžit opět, tak se můžete těšit. Já doufám, že technika bude fungovat a já už jdu radši dneska domů, prosím vás, abych tady ještě něco nedorozbila. Jak říkává náš ajťák, no, tak to víš, je to něco mezi nebem a zemí. Mějte se krásně, mějte krásný víkend a zase někdy naslyšenou a s úsměvem.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Opatrně na trase z Bíliny na Teplice u sjezdu na Všech Lapy. Hasiči tam odklízí popadané větve z vozovky, počítejte s omezením. A ještě v Chomutově v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu, silnice neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
8: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
7: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
2: Už v pondělí se konečně otevře nový most v Dolním Jiřetíně, to znamená konec objížděk na cestě Litvínov-Chomutov nebo opačným směrem. Nový most v katastru Dolního Jiřetína bude od pondělí uveden do režimu předčasného užívání. Silnice byla uzavřena už od loňského 5. listopadu a původně se počítalo s tím, že se nový most otevře do konce června.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Na severu Čech bude dnes převažovat velká oblačnost, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, na horách můžou být přehánky i četnější a teploty 18 až 21 stupňů.

Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu, a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtech. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A jednou z těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je Baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? Že to nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller a hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.

0: Baroko. Jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného baraka. No, vracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Tak si říkám, sakra, tak to jsem si měl přečít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo. Máme prostě trošku pomalejší páteční rozjezd, jo, ale pojďme zařadit teda rychlejší stupeň a kopnu tam rovnou trojku. Dáme si ryzí devadesátky, aby jsme to teda fakt nakopli. V dnešní době tak se jí hodně fancy jídla, jo, to je samý, já nevím, avokádový chleba se semínkama a kolem zelenýma bylinkama a kytkama, co ani nevím vlastně, jak se jmenujou a jestli se to může jíst nebo ne, nebo vejce benedikt s holandskou omáčkou, jahodama, borůvkama, na domácí briošce nebo croissánu a takovýhle věci, ale hele, na rovinu, v devadesátkách jsme si doma prostě otevřeli konzervu lunch meatu. K tomu jsme si dali cibuli, kyselou okurku, kečup nebo hořčici, chleba a bylo nám dobře. A tenhle hit, který tady mám, tak to je prostě fakt ten talíř s tím lunch meatem, s tou cibulí a s tou kyselou okurkou. Tohle jsou ryzí devadesátky. Jdeme to nakopnout. Korona! Baby, baby! Páteční party začíná právě teď.

5 na Hit Radio, posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely a píše, poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajer, co odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů zádu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá Srdcovky. Milane, ty jsi král, jako Michael Jackson, tak tohle je pro tebe.

0: Poznali jste ho? Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting. Dnešní oslavenec tady u nás na Hitrádiu a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček, 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda a upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunch meetem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunch meetu a normálně si tu chuť jako vybavím taky. Okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte. Takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska. Na Hitrádiu Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hitrádiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Cardigans na Hitrádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hitrádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřihávali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád. Tady na Hitrádiu 777-937-777.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
4: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hitrádia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schlegr a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hitrádio Nord Music.

0: Nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabuzi na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777937777. Tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu čistečko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio, jasně, vím, co jezevčík. Do něj si dávali bušty, závorka, velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky, bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. No a na kazetě nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S tím se dá souhlasit. 100%. Tak si dáme něco s Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. Co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme dát něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring!

0: Pokáč na Hitrádiu, život občas není fér a tak si váš každé maličkosti, co máš. O čem to ten Pokáč vlastně zpívá? Možná necháme až do středeční role ty dvojsmyslů, ale je tady ten malý kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hitrádiu a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybět ani Disturbed. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hitrádiu ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestejte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to, co máte rádi. V srdcovkách na Hitrádiu.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme. Ne, že by jsem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
2: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově v Bělohorské ulici na místní komunikace je silnice uzavřená z důvodu umístění lešení. No a v Teplicích v ulicích Zemská a Jana Koziny probíhá výstavba přechodu pro chodce. I tam počítejte s omezením. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
4: House running.
6: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu.
2: Město Duchcov zavádí senior taxi pro jízdy například k lékaři nebo na nákupy. Nejdřív si ale lidé starší 75 let nebo zdravotně postižení musí na radnici vyřídit průkazku. Zájemci si musí jízdu rezervovat alespoň den předem, bude stát 30 korun, trasa nesmí přesáhnout 10 kilometrů. Zkušební provoz potrvá do konce prosince.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
2: Na Ústecku bude dnes převažovat velká oblačnost, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, na horách můžou být i četnější, teploty 18 až 21 stupňů.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin, 3 minuty, po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce, melete z posledního, jak se říká, těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý. Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila dvě smrtící injekce, takže těch pár hodin v práci zvládnete taky. V pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam za hranice, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu, můžete tam vlastně vůbec jít na houby? dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli, teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne

One Republic na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaše vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026. Moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo? A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk si tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě, pořád jsme v 21. století, takže svý úlovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook, aby ostatní záviděli, to je jasný. Kdybyste náhodou v příhraničí zabloudili v lese až k našim sousedům, tak pozor. V Rakousku můžete houbařit v lese maximálně do 17 hodin.

v některých oblastech, tak vám jiný houba se může váš košík zabavit a k němu se vezme ještě peněženku a hodinky, tak dávajte na to pozor. Sia, Kendrick Lamar, The Greatest, no a šťastný lov o víkendu.

0: Ale Farben na Hit Radio ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu skotskou pánskou sukni, že jo, tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc. Nic tomu říkat asi nemusím, ta představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonu, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby. Ono to přijde, nebojte se, přijde to. Za chviličku Eva Farna, Perpetuum Mobile a taky... Tady ta malá srdcovka. Huba Stang The Reason. Což je možná malá ochutnávka toho, co vám zahrajeme i dneska večer na Hit Radio Classic. Mezi 18. a 21. Tak buďte s náma.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Fanfar na Perpetuum Mobile na Hitrádiu ve 13:37. Když se Eva Farná narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o 2 roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí. My vám na Hitrádiu vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3hodinovka hudebního dějepisu 80. 90. a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farná ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo? Ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

0: Diamond a Two Friends, Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Tak co rande? Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
6: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
5: A léčba.
6: Terapie módou. Jdeme!
7: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
8: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
9: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
8: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za dvě minutky bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D6 v úseku mezi 83. a 75. kilometrem. Směr od Varů na Prahu bude u Kranice probíhat údržba a čištění vozovky. A ještě na Lounsku v Krásném dvoře je silnice uzavřená kvůli opravě. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 000 dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu.
1: Zámeček v Lovosicích má vydražitele, ten ale zatím nedoplatil slíbených 25 milionů. Pokud to během měsíce nenapraví, jde na řadu další kolo dražby s nižší startovací cenou. Objekt exekučně zabavili někdejšímu majiteli zkrachovalé stavební firmy, která tam měla sídlo. Pokud by šel zámeček do další dražby, začínala by cena zřejmě na polovině.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech bude dnes převažovat velká oblačnost, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, na horách můžou být přehánky i četnější a teploty 18 až 21 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, přeju pohodový pátek domů, do práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přiběhla přes silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní. Takhle černé malé kotě jí přeběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávejte si pozor na dobrý skutky někdy.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a také čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách a našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká a zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálný číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně, bez obalu, tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777-937-777.

0: Tones and I, taky tedy svým, se k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 2 odpoledne a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci.
0: Vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na tom máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva, ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom něco nejvíc toho donést domů. No, a pak co s tím dělaj? No, Bůh ví, hele. Čau, Tenko, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, Zdení, za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy se neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny? 38? Tak dejte vědět.

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tebe do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svůj hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na 86%.
2: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
9: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
8: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
1: Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Pink a také její dcera, ano, tohle byl rodinný duet, velmi se podařil, je 14:33, ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci, jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně, no, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je tak na vesnici, kdy dá se prostě jenom hnuj a to je všechno, tak si říkám, pojďme na všechno. Na chviličku zapomenout. Pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě. Pojďme si dát něco tady na Hit Rádiu, co vás vyloženě naloží do pohody. Abyste si užili taky ten pátek. Hele, 14:30. Za chvíli začne odpolední dopravní špička. To bude úplný peklo. Takže se domů zase vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tou vrázkou. Tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z. Vodopády na Hit Rádiu.

0: Be Mine na Hit Rádiu. Za 5 minut bude 3:15. Já jsem Jirka Pelnář. Díky za to, že jste dneska poslouchali opět v čase 12 až 15. Budu se na vás těšit zase po víkendu v pondělí ve 12 hodin. Oblíbené srdcovky tady na Hit Rádiu. Na ně se těším tak moc, že si ještě do 15. hodiny dáme jedno velké srdce. Od skupiny Lucie, to stíháme určitě. Pak budou zprávy a od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Tak dál zůstaňte s Hit Rádiem, mějte krásný víkend a v pondělí tady na Hit Rádiu. Zase naslyšnou.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
0: 2 vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga.
1: Je to český interpret, je to český.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné odpoledne všem řidičům. Mám pro vás jenom upozornění z dálnice D6 v úseku mezi 83. a 5. a 75. kilometrem ve směru od Karlových Varů na Prahu. U krajnice probíhá údržba a čištění vozovky, ať to tam máme hezký. Tak tam zpomalte, do toho nevlítnete, ať si neskazíte víkend. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fotbal na Stínadle i při reprezentační přestávce.
4: FK Teplice proti Dynamu Drážďan.
3: V pátek 2. října od 18 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Doražte na zajímavou mezinárodní konfrontaci. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek stoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí navíc ještě několik dní vydrží. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce Lom ČSA. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
8: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí lomu ČSA.
7: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skalní výchozy Krušných hor. Ceny ropy se dnes výrazně snižují. Severomořský Brent odepisuje asi 3% a vrátil se pod $100 za barel. Obchodníci dávají citelný pokles do souvislosti se zprávami o jednáních, o dodatečném uvolnění rezerv ropy a nafty v Evropě. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo a třetí Plzeň. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové a třeba Vítkovice prověří Vary.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
10: Přesně jak meteorologové předpovídali, tak dneska je na severu Čech obloha spíš oblačná, takže spíš se na nás mračí a na teploměrech 18 až 22. Nicméně před náma je víkend a přátelé, sobota, ta se fakt povede. Až se rozpustí ranní mlha, těšte se zítra na sluníčko a na 20 až 23 stupňů Celsia. V neděli už pak zase dorazí mraky, může ojediněle sprchnout a teplota bude mezi 19 až 23.
11: Práci padla, na silnicích kolony.

0: celým pracovním týdnem. Takže pojďme skočit do toho víkendu rovnýma nohama. Šup.
1: Jsme tam, teda vy jste tam, vy už máte ty povinnosti za sebou, vy už máte nohy na stole a začínáte si užívat volno. Nás čeká ještě 3 hodiny práce.
0: Pravda, pravda.
1: Takže vyhrnem si rukávy, plivnem do dlaní a jdeme na to.
2: Odpolední show Hit Radio Nord Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus severních Čech. Zlepši si náladu.

0: Live Tonight. Eagle Eye Sherry do toho pátečního odpoledne s vámi padla na Hit Radio Nord Music a máme 10 minut po 3. hodině. Hezké odpoledne.
1: Přátelé, včera jsme byli v televizi. Koukali jste? Nemyslím teďka nás dva s Káťou.
0: No,
1: nás
0: my dva
1: jste tam neviděli. Ale včera byli severní Čechy v televizi. Konkrétně se včera odvysílal díl pořadu Ano šéfe se Zdeňkem Polirekem a pozor, tentokrát navštívil restauraci Bašta v Bílině.
0: Ty bláho, to je vždycky čest, když Ano šéfe nebo obecně Zdenda Polorajchu dorazí k nám na sever Čech, pamatujeme v Teplicích městský sály a teď teda taky nově v Bílině Bašta. Koukal jsi?
1: Nekoukal, musím říct, že já se většinou koukám až zpětně, ale dostalo se to ke mně ze dvou důvodů. Tenhle díl byl totiž trošku jiný než všechny ostatní a proto mě to zaujalo a proto tady o tom vlastně mluvím.
0: Ano.
1: Ta první unikátnost tohohle dílu byla v tom, že Zdeněk Polreich dal Baště 2 hvězdičky.
0: To se nestává.
1: No, jako pozor. On se buď otočí rovnou na podpadku a odchází bez samolepky, anebo když už teda pochválí, tak tam tu jednu hvězdu nechá.
0: Ale během toho má ještě 20 tisíc zprostých slov, jo, samozřejmě.
1: Přesně tak, ale pozor, tady u nás na severu Čech nechal 2 hvězdy.
0: Wow.
1: Tak to je první pikantnost toho dílu a ta druhá, ta je možná ještě pikantnější. V tomhle díle se totiž na společném place sešly bejvalá manželka šéfa a současná přítelkyně šéfa.
0: Ne, ne.
1: A chápeš to, když dvě ženský na jednom smetišti mají spolu dělat biznis?
0: Právě, obecně, jako dvě ženský na jednom smetišti, na to, že jo, dvě ženský, který se takhle jako nějakým způsobem trošku dělají o chlapa.
1: Nic to moc, viď?
0: To není úplně dobrý.
1: No taky popisovali, že v tomhle tom dílu, když Zdeněk Polirek měl odjíždět, protože už je všechno naučil, tak si holky málem vjeli do vlasů a jako vypadalo to na divčí válku, doslova do písmene. A pozor, o to větší překvapení, když se pak vrátil na kontrolu, jídlo mu chutnalo, nechal tam ty dvě hvězdy a pozor, bývalá manželka a současná přítelkyně si padly kolem krku.
0: Dobře, kecej. Ale konec dobrý, všechno dobré.
1: Přesně.
0: Dokonce ono to vypadá trošku i tak, že tohle vlastně bylo možná poprvé v historii, kdy se spojily dvě reality show do jedné.
1: Jak to myslíš?
0: Jako Ano šéfe a Vítěna manželka.

0: za 10 minut půl čtvrtý. Ladíte páteční padla na Hit Radio Nord Music a tohle byla Rihanna Unfaithful. Co je?
1: Mě vždycky hrozně baví to slovo. Můžeš nám ještě jednou říct, jak se jmenovala tahle písnička od Rihanny?
0: Unfaithful.
1: Pořád špatně slyším.
0: Unfaithful.
1: No ty jsi uhodila hřebíček na hlavičku, já si nemůžu pomoct, ale kdykoliv slyším tuhle písničku a pak ji někdo odhlašuje, tak prostě mě to slovo okamžitě rezonuje v hlavě a říkám si, ježiš, to je tak hnusný slovo. To je něco, jak kdyby jsi řekla Rihanna fuj tajksl.
0: To je pravda. Vy?
1: To je normálně úplně podobnost neuvěřitelná. Unfaithful, fuj tajksl. Co vlastně znamená unfaithful?
0: Unfaithful je jako nevěrná.
1: No vidíš, a to je taky hnus.
0: A to je taky fuj.
1: Jako hnusný jídlo.
0: Fuj tajksl.
1: Přátelé, no. Možná chyběl jenom malinkatej kousek, aby se tyhle dvě slova prohodily a aby hnusný jídlo bylo unfaithful a nevěrný fuj tajksl.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.

0: nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Sebastianův Rup a Líc. Každá mince má dvě strany, ale pátek má jenom jednu. Krásný páteční odpoledne, s vámi padla Hit Radio Nord Music a máme půl čtvrtý.
1: Přátelé, děláte dobře, že nás posloucháte, protože teď dáme do placu zaručený recept, jak usvědčíte lháře ze lhaní.
0: Výborně, no tak doufám, že to nebudeme úplně potřebovat, ale tohle se vždycky hodí.
1: Takhle. Za mě každý den někdo někdy někde lže.
0: To je pravda, to je
1: takže
0: pravda.
1: De facto to potřebuješ denodenně, jo? Ale kdybyste to fakt z něj potřebovali dostat, tak pozor, ta finta spočívá v tom, že se neptáte na fakta, ale na pocity.
0: Mm-hmm.
1: To je normálně vědecky vyzkoumaný. Prostě lhář, když přijde domů, dám příklad, ty už na něj čekáš a zeptáš se, kde jsi byl? Tak on automaticky, jak už je připravený, že ti bude lhát, tak řekne třeba na koncertě.
0: Mm-hmm.
1: Jo, na koncertě. A s kým jsi tam byl? A on už automaticky vymýšlí, no, byl tam Petr, Robert. Jo. A kde jsi na to vzal peníze? No, to zaplatil. Jo, prostě lhář je automaticky připravený na lhaní, protože fakta prej vymýšlí v hlavě levá hemisféra.
0: Ale?
1: Mm-hmm. Ale? Když se zeptáš lháře na pocity, tak ty má prej na starost pravá hemisféra a s tím lhář absolutně nepočítá, takže ji nezapojuje a tím pádem neumí vymyslet uvěřitelnou lež.
0: Jasně, v tu chvíli musí rychle jako zapřemýšlet,
1: jo.
0: Jak se u toho asi třeba cítil.
1: Takže přesně.
0: Místo toho, abych se zeptala, tak kde jsi byl, tak řeknu, co řeknu?
1: Řekneš třeba, jak se ti ten koncert líbil?
0: Jasně, jak se ti ten koncert líbil?
1: A když na něm vůbec nebyl a ještě navíc nečeká, že se budeš ptát na ty pocity, tak jo. Mu to hnedka nenaskočí, jasně. Co by ti na to měl jako odpovědět.
0: Jaký účast měl ten zpěvák?
1: Přesně.
0: Jasně.
1: Jo, nesmíš jít prostě po faktech, s kým, za kolik, kde, ale na pocity. Jak jsi to viděl, jak jsi to cítil, jak to...
0: Jasně.
1: Hele, okamžitě prej lháře odrovnáš a přizná se.
0: Výborně, takže až přijdu dneska domů, tak se nezeptám, kdo je ta čupka. Já se zeptám, jak ta čupka voněla.

0: statečně naladěný Enrique Iglesias, Duel El Corazon. S vámi padla Hit Radio North Music, no a za chviličku už 3:15.
1: Je pátek, přátelé, to je ta nejlepší zpráva dne. Před náma víkend, to znamená volníčko, taky se zase všichni konečně vyspíme, ale to je prd proti tomu, co se stalo tady kolegyni Káťě, protože přátelé, Káťa se poprvý v životě vyspala na 100 bodů. Gratulujeme.
0: Děkuji. Opravdu to bylo poprvé v životě na 100 bodů. My jsme tady o tom už minule povídali. Všichni takoví ty, co mají ty chytrý telefony, chytrý hodinky, tak těm se vlastně ukáže, jestli se dobře vyspali až na základě těch dat, že jo, z těch hodinek.
1: Ano.
0: No, tak mně se stala normálně historická věc. Prosím vás, já jsem se z noci na dnešek poprvý v životě vyspala opravdu dobře. Aspoň podle těch dat mě se normálně fakt povedlo nazbírat 100 bodů.
1: Takhle, na kolik bodů spíš normálně, jenom aby jsme měli to srovnání, jasně, co se dneska stalo vlastně?
0: No, občas to je 60, občas to je 46, občas to je 87, a vlastně, to si říkám, holka.
1: A to už si nadla, jako.
0: To už jsi se ale dobře vyspinkala a dneska normálně rovná stovka.
1: 100 bodů.
0: To je bomba.
1: Neuvěřitelný. Takže ty ses ráno probudila,
0: ano,
1: nevěděla si, jak ses vyspala, přesně, tak se skoukla na mobil a tam bylo 100 bodů.
0: A já jsem si řekla, jo, dneska do růžová.
1: Tak gratuluju, konečně si vyhrála.
2: Jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Black Eyed Peas. Další hit za náma v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, a to ve chvíli, kdy vám už začalo volno, tak si ho užívejte na plný pecky.
1: No, jak moc si to užíváme taky na našich severočeských silnicích, na to se mrkneme za chvilku, ale zatím to vypadá, že ten pátek na silnicích se nám lehounce komplikuje, kamarádi.
0: Co to je lehounce?
1: Máme tam aktuálně nehodu 3 osobních aut v Litoměřicích.
0: 3 autáky najednou? Tak to není úplně lehounce teda.
1: To bude nemilé.
0: Tak zjistíme podrobnosti a za chvilku vám je naservírujeme. Každopádně do té doby další pecky. Třeba teď Liquido a legendární Narkotik vpadla na Hit Radio Nord Music.

0: Dua Lipa, její hudiny, to je hit, který nás na Hit Radio Nord Music doprovodil do 16. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor v Litoměřicích, v Čechově ulici. Máme tady tu avizovanou nehodu 3 osobních aut. Komunikace je zcela uzavřená. A pozor taky na Teplicku v Modlanech. Tady bouralo osobní auto a doprava tady zpomaluje. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho. Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolínií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají, rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
7: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
6: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. Nafta u čerpacích stanic na Slovensku minulý týden zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Ceny benzínu Natural 95 už stagnovaly, informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Rusevovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubicovou. Postoupila také Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Bulterovou 2-0 na sety.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
9: Tak se sluníčko nakonec přece jenom ukázalo. V tuto chvíli nám nakukuje do okna studia Hit Radio Nord Music, takže ta oblačná obloha se aspoň na chvilinku protrhla. Jinak dneska na teploměrech 18 až 22. Nicméně těšte se na zejtřek, protože zítra, až se rozpustí ty ranní mlhy, má být krásně a má být až 23 stupňů Celsia. V neděli se pak čeká taky 23, ale už se zase spíš zatáhne a ojediněle může někde sprchnout.
10: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia Nord Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
0: I pro dnešní odpoledne jsme vaši spolujezdci číslo jedna. Pak dlouho nic a pak jsou někde děti vzadu, že jo? Ne, krásný odpoledne a vstříc tomu nádhernému víkendu. To je jasný, po práci doufám, že možná už i po kroužkách. Hybaj domů.
9: A přátelé, že se máme na co těšit. Tenhle víkend totiž nebude žádný nůďo na severu Čech. Je tady jedna akce lepší než druhá, tak vám za chvilku naservírujem ty nejlepší na zlatým podnose.
0: Ale tohle je prostě beautiful day.
10: Od žateckých chmelnic až do litoměřických vinic. Zlepši si náladu.
11: Hit Radio Nord Music.

0: Tohle prostě fakt nestárne. Léto s tebou, Sofian Meč Meč a páteční Padla na Hit Radio Nord Music.
1: A furt si nemůžu zvyknout. Kdybych dostal 1000 pokusů, abych spojil tenhle legendární hit s nějakým novým mladým umělcem, prostě tohle spojení by mě nikdy nenapadlo, ale musím uznat, je to hezký.
0: Je to hezký a je to i populární, jako spousta mladých lidí tohle sdílí nebo přidává si ke svým reelskům videím nebo storíčkám na Instagramu. Takže jako Sofian Meč Meč vlastně díky tady tomu dává tý mladý generaci trošku taky čuchnout z toho starého legendárního Jirky Schillingera.
1: Takhle. Jestli nás někdo z těch mladých poslouchá, prosím vás, my vám nedáme jenom čuknout, my vám to tady rovnou pustíme.
2: Mám rád tvé paže bílé, mám rád ty krásné chvíle, já mám rád léto s tebou.
1: Nádhera.
0: Tohle, to je ono.
1: Mám rád jako Sofiane, sorry, zpíváš hezky, ale tady je všechno.
0: Přesně, emoce, bolest a zároveň prostě víme, že ten Jirka má to léto rád jenom s náma.
1: Každopádně musíme jedním dechem dodat, proč vlastně tohle všechno vzniklo. Přátelé, chystají se nám Bobule už čtvrtý díl. Je to neuvěřitelný, kolik nám toho filmaři už naservírovali. No a rozhodli se, že právě k té čtyřce vyberou jako hlavní melodii Léto s tebou a přidají k ní právě nějakýho současného umělce.
0: A to si myslím, že se vysloveně povedlo, protože i v té čtyřce vlastně se ten příběh posouvá dál. Zase uvidíme Krištofa Hátka, Lukáše Langmajera jako Honzu a Jirku, ale tentokrát už v roli vlastně tatínku dospívajících synů.
1: Takže ono to má vlastně všechno logiku.
0: Přesně.
1: Ono to vlastně do sebe všechno zapadá. Teď už jenom počkat, až bude premiéra a vyrazit do kina na Bobule a Bobulky.

0: 30. Hlásíme, že je pátek, pokud jste to ještě nevěděli, s vámi padla Hit Radio Nord Music, hezký odpoledne.
1: A teď už se pojďme bavit, protože je před náma právě páteční odpoledne, celá sobota, celá neděle a to si říká o nějakou parádní akcičku.
0: No to si teda pište a i tenhle první říjnový víkend bude na severu Čech opravdu o co stát.
1: Teplice!
0: Aha.
1: Teplice!
0: Jasně, přijedou tady Skopčáci.
1: Přesně tak. Ona má sice liga pauzu, protože se hrajou reprezentační zápasy, ale aby ty týmy takzvaně nevystydly, tak fotbalisti hrajou přípravní zápasy. A právě Teplice dneska od 18 hodin hostí Drážďany a prej přijede až 1400 fanoušků z Německa.
0: Ty bláho. No.
1: Ale zgute.
0: To zase Sudety ožijí. Nicméně máme pro vás taky spoustu tipů třeba pro celou rodinu a to minimálně ten, jak symbolicky zakončit letošní sezónu u jezera Milada. Takže i tady vás zítra odpoledne čeká spoustu zábavy pro děti i dospělí, animační program, maskoti, tvořivý dílničky, různý soutěže o skvělý ceny. Bude dětská diskotéka, bude obří nafukovací, nafukovací atrakce.
1: Co bude nafukovací?
0: Atrakce.
1: Každý si tam může dělat, co chce.
0: Přesně. A bude taky 22-metrová vyhlídková plošina, kamarádi. Takže zítřejší odpoledne na Miladě, na hlavní pláži, aby jsme tu krásnou letní sezónu úspěšně zakončili.
1: No a na závěr bych vás chtěl všechny pozvat k sobě domů. Protože u nás, přátelé, se tenhle víkend koná posvícení.
0: Posvícení.
1: Ano, posvícení v Brně na Ústecku. Vyhlášená to akce, budou tam koláče, bude tam nejlepší guláš roku, bude tam muzika a budu tam taky.
0: No nekecej. Hmm. A přímo jakože u vás...
1: Přímo u nás v Brně dole v hospodě u kapličky.
0: Hezky.
1: Včera jsem tam seděl do 8, dal jsem si pepřenky s pivem. A zítra tam jdu zas, protože my dokonce soutěžíme v rámci posvícení. My dodáme náš vlastnoručně upečený koláč a budeme doufat, že zase vyhrajem.
0: Takže vy normálně se takhle přihlašujete do téhle soutěže, jo?
1: Co přihlašujeme? My to každý rok vyhráváme. Protože jsme v kategorii jediní.
0: Tak hodně štěstí, třeba to tam cinkne i zítra.
1: Děkuju.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu

0: EU.
1: Tak co rande?
2: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
1: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
2: A léčba.
1: Terapie módou. Jdeme!
3: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti!
4: Když mobily, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
11: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tohle je legenda. Babička legenda. Madonna, Hang Up. A páteční padla na Hit Radio Nord
1: tak
0: Music.
1: Tak pozor, kamarádko, jo. Kdo si myslí, že na Madoně vydělá, protože jí odveze do starého železa, tak velký omyl, přátelé. Právě legendární Madonna ovládla letošní MTV Video Music Awards 2026, kde získala celkem 7 cen. A to není jako žádný malý číslo. Takže v historických tabulkách je aktuálně na třetím místě, celkem má těch cen už 26 a před ní jsou akorát Beyoncé, ta jich má 29, no a všemu vévodí Taylor Swift 32 ocenění.
0: Je pravda, že letošní udílení těchto cen Video Music Award celkem jako zastínila ta Taylor Swift Madonu, protože tam právě překonala ten historický okamžik nebo ten rekord Beyoncé, takže o tom se psalo úplně všude, ale člověče, že Madonna tam se sbírala 7 cen s novým albem.
1: Přátelé, jasný důkaz, že tyhle hudební legendy ještě nepatří do starého železa.
0: Rozhodně.
1: A my vám to budeme dokazovat i dneska večer od 18.00.
0: 80ky, 90ky, začátek milénia, to je páteční Hit Radio Classic. A jelikož páteční, ono by to chtělo trošku pauzičku, že jo? I want to break free. I want to
1: break free. Hezky, Freddy.
0: Aby jsme se opravdu dneska nadechli, vydechli a nechali ty starosti za sebou. Kromě legendárních Queenů ale přijde taky čas na další pecky.
1: A to už je Mejdan.
0: Tohle už si říkám o nějaký třeba drinčík, co říkáte? Tačengou a k tomu bude vévodit taky legenda Show Me Love.
1: Ježíš, to nám to volno krásně začíná.
0: Je, yeah, je. Yeah.
1: 18.00 a jako vždycky legendární pecky let 80. 90. a milénia. Tady u nás na Hit Radio Nord Music.
0: No tak
1: jo, pozor, ty si chceš i zaskákat, jo? No tak přátelé, zahoďte kancelářský židle.

0: Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Rozcvička páteční pro vás. Offenbach, Norma Jean Martin, Head, Shoulders, Knees and Toes, Hit Radio North Music.
1: Neuvěřitelný. Bravo.
0: Děkuji.
1: A když už jsme u toho cvičení, přátelé, pojďme si nalejt čistýho vína a říci, že zítra nás čeká na severu Čech možná poslední rvačka o cyklostezku, kde se zase budou předhánět cyklisti anebo bruslaři.
0: Aha.
1: Zkrátka dobře, léto už je pryč, co si budeme povídat, na choupačku už to úplně není. Na druhou stranu lyžovačka, ještě daleko. Hmm. A protože skutečně babí léto pomalu, ale jistě končí, tak zítra možná poslední šance během sluníčka vytáhnout kolo, vytáhnout brusle a jet protáhnout tělo.
0: To je pravda, možná nás čeká jeden z těch posledních hezkých víkendů, ještě teplejch, tak si to pojďme pořádně užít. Kde konkrétně?
1: Všude, kde vede cyklostezka.
0: Jo, tak...
1: Kde to končí, tam zabrzděte, prosím.
0: Tak jo, tak šťastnou cestu.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech. Káťa a Kamil.

0: Ale tohle je ta oda na víkend. Coldplay, Beyoncé, Hit Radio North Music. A 16 hodin 52 minutek.
1: Říká se, že dobrých zpráv není nikdy dost, takže přátelé, jestli jste takový ty víkendoví výletníci, co zase budou někam jezdit a projezděj celou nádrž, tak pro vás máme dobrou zprávu, protože pohonné hmoty půjdou dolů až o 3 pade.
0: No, tak 3 pade, to už je ale velký.
1: Jo, rozdíl. To už je skok, to už je znát, to už radost udělá. Samozřejmě, že komplet info vám naservírujeme ve zprávách a k tomu přidáme i aktuální informace ze severočeských silnic. Tak vydržte do celý.
0: A do té doby ještě hrajeme Leony a Simple Plan. A OK.

0: Páteční hit Radio North Music a 17. hodina se blíží. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jdeme zkontrolovat páteční dopravní špičku na D8, 44. kilometr ve směru na Prahu. Tady si dejte pozor, tady bouralo osobní auto s kamionem, takže počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny pohonných hmot v Česku dál čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,50 za liter. Přestože dosavadní opatření státu, zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
8: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
7: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo, třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové a třeba Vítkovice prověří. Vary.
9: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
10: Pátek na severu Čech pomalu, ale jistě končí oblačnou oblohou, ze které furt ještě vykukuje i sluníčko a na teploměrech máme 18 až 22. Nicméně my už se těšíme na víkend a sobota se hodně povede. Po ranní mlze nás totiž čeká sluníčko od rána až do večera a až 23 stupňů Celsia. No a v neděli teplota bude téměř stejná, akorát toho sluníčka bude míň, trošku se nám zatáhne a ojediněle může někde sprchnout.
0: To nevadí.
11: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Radia North Music pro celé severní Čechy.
0: Ale že už je to opravdu za růžkem, ten víkendíček. No a jak víme, tak víkend a Hit Radio North Music startuje v pátek, tak pojďme si to, kamarádi, tu poslední naší společnou hodinku opravdu udělat hezký.
10: Jdeme na ní a když hezký, tak s dobrou baštou, přátelé. Dneska nám odstartovala naše říjnová soutěž o fakt vynikající jídlo. Tak jestli taky rádi papáte a zadarmo, vydrž prďka, vydrž a za chvilku se všechno dozvíte.
11: Ze srdce vyhřátých Doksan až na chladný Klínovec. Odpolední show Hit Radia North Music.

0: úžasná LP Lost on You, páteční padla, Hit Radio Nord Music a máme 10 minut po 5. hodině.
1: Slibovali jsme Dlabanec, tak tady ho máte, přátelé, protože s Zlínem odstartovala u nás na Hit Radio Nord Music taky soutěž Tajný oběd. Je to strašně jednoduchý, dáváme prostě do placu nápovědy a vy podle nich musíte uhádnout, na jaký jídlo myslíme. A když se vám to povede, vyhrajete tisícovku do Michael's Bistro. A přátelé, to je fakt vyvoněný podnik. Tady u nás na severu Čech má hned několik poboček a mají tam ale neskutečné dobroty.
0: Přesně, to jsou trhaný masíčka, úžasný brambory. Já miluju jejich pokéčko a nebo tacos. Prostě to je fakt jako úžasný, nejlepší bistro ve střední Evropě. Najdete ho v Ústí, v Mostě a taky u nás v Teplicích. No a celý říjen o něj soutěžíme o poukázky do tady toho Michael's Bistra. Vždycky v pondělí a v pátek dopoledne, abyste to měli k tomu obídku teploučký.
1: První výherkyní se stala Adriana Skadaně, kterou bychom měli mít teďka už taky na drátě.
0: Ano, ano, my jsme Adrianko zavolali.
1: Adriano, krásný odpoledne, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, zdravíme do Kadaně.
2: Ahoj.
0: No tak, jaký jsou prvotní pocity, že budeš mít obídek gratis?
2: Paráda, těšila jsem se. Já jsem tady soutěžila i předtím. To nevyšlo a teď to vyšlo.
1: Jo. Takže ty seš na to jídlo prostě, jakmile slyšíš, že se někde rozdává jídlo, chceš ho právě ty, je to tak, jo?
2: Jo, chci.
1: Prosím tě, připomeň mám, jaký byly vlastně dneska nápovědy k tajnému obědu?
2: Jo, tajný, je to, bylo to na stole, je tam a hodí se k tomu nejvíc pivo.
1: Bylo to na stole, hodí se k tomu nejvíc pivo a co ty jsi si typla, že je správná odpověď?
2: Já jsem si typla halušky. Nejdřív.
0: Aha.
2: A pak, když byly další nápovědy, tak říkám, tak to bude knedlo, zelo, vepřo.
1: Jo.
0: Jasně.
1: Takže věděla jsi, že něco se zelím to bude.
2: Něco se zelím. Takže jsem říkala, no, tak to bude knedlo, zelo, vepřo.
1: No vidíš to, a to byla správná odpověď, takže to klaplo a ty máš tisícovku do Michael's Bistro. Wow.
2: Hezký, děkuju.
1: Už jsi koukala na jídelníček, jaký dobroty tam mají?
2: Koukala.
1: Je úplně nadšeně, jak to říkám.
0: Jo.
1: Koukala. A na co se těšíš?
2: Natrhaný maso, je to s kovým jakoby načos, je to takový, už jsem to měla, na jezeře most.
1: A, jaký to bylo?
2: Výborný, no. Jako.
0: Tak ježišmarja, to je úplně nejlepší, když soutěžíš o něco, co víš, že je prostě fakt strašně dobrý.
2: Jo, vím, že je to dobrý a chtěla jsem to a vyhrála.
0: Tak
1: Adriano, já doufám, že jsi teďka nalákala všechny ostatní posluchače, co taky rádi papaj, co taky zkusejí vyhrát tajný oběd a co se pak za tisícovku na bašti v Michael's Bistro. Tak my ti děkujeme za rozhovor, ale hlavně přejeme dobrou chuť.
2: Děkuju, ahoj.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: No a pro vás ostatní už jenom připomínka, celý říjen soutěžíme vždycky v pondělí a pátek, takže přátelé, hnedka po víkendu jdeme zase na to.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: To byl Tomáš Klus Vesmíru na pátečním Hit Radio Nord Music. 17 hodin 19 minutek, přejeme hezké, romantické, páteční, dlouhotrvající, nekonečné odpoledne.
2: Už jsem myslel, že to neskončí. Málem jsem se nedostal ke slovu a to by byla strašná škoda, no protože já bych chtěl připomenout, že právě dneska, tedy 2. října, slaví narozeniny legenda, přátelé, hudební legenda. 75. má totiž dneska Sting. Wow,
1: 75 let a on pořád vypadá výborně.
2: Taky jsi z toho všimla?
1: Jo.
2: Já teda taky, a to jsem chlap, ale musím to uznat, je to neuvěřitelný vlastně od té doby, co jsem Stinga zaregistroval a znám ho, mně přijde, že vypadá furt stejně a to už mu je dneska 75.
1: Jako od těch osmdesátek, to je prostě
2: neuvěřitelné.
1: Nic. Jako tam
2: ale
1: se
2: na druhou stranu
1: nic.
2: Vysvětlení to má, jako pozor, jo, zatímco my obyčejní smrtelníci do sebe ráno narvem vajíčka a odcházíme, tak Sting hnedka po ránu dělá jógu.
1: Aha.
2: V poledne, zatímco my tady celý den sedíme v kanclu za židlí, tak Sting chodí plavat do ledového jezera.
1: Aha.
2: A když se večer vrátím úplně zdrchaný, sednem k bedně a ohřejem si párky, tak Sting dělá hodinu stojku na hlavě.
1: Hodinu?
2: Hodinu.
1: Fíha.
2: Takže přátelé, chcete být jako Sting?
1: Hele, takhle, na tohle má moje maminka vždycky na to měla jako krásnou hlášku. A tak když celý život nepracuje, všechno nejlepší.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6.

0: čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle se povedlo. Temper City, Self-Aware. Přesně možná někdo z vás má právě teď takovouhle náladu. No, pátek za minutku půl šestý, tak z práce a lou domů.
1: A rovnou zvedněte ruku vy, co se o víkendu chystají vdávat, anebo ženit.
0: No?
1: Nikdo. No, nedivíme se, no to krásný letní období už je pryč, takže těch podzimních svateb asi tolik není. Hmm. Každopádně, přátelé, každý svatbě předchází žádost o ruku.
0: Ano.
1: A já jsem zjistil tři naprosto zakázané věty, které by žena nikdy neměla vypustit z pusy, když jí muž požádá o ruku.
0: Ježíš, to je skvělý. Zakázané věci, které prostě...
1: Nesmíš nikdy tohle to říct. Až poklekne,
0: jo.
1: Tak to hlavně neříkej, prosím.
0: No tak prosím tě, tak co?
1: Takže první věta, když muž poklekne a žádá ženu o ruku, tak žena nikdy nesmí vyslovit, no konečně.
0: To bylo to první, co mě napadlo, co bych řekla. Jasně, konečně,
1: ne,
0: ty vady.
1: Ne, aha. Všechno špatně. Ten muž si totiž okamžitě začne myslet, ježišmarja, aha, tak ona už na to čekala takovou dobu, já něco prošvih, takže nakonec místo, aby to bylo romantika, tak to končí průšvihem. Vůbec, takovouhle větu, i když si to myslíš, nevypouštět z pusy.
0: Dobře.
1: Druhá zakázaná věta, kterou při žádosti o ruku žena nesmí říct, já nevím.
0: To je taky blbý, no? To je
1: úplně blbý. Chápeš, že on se rozhodl, že do toho jde, že tě chce, že tě miluje a ty řekneš, že já nevím. Úplně blbý. A pozor, třetí zakázaná věta při žádosti o ruku. A kdy bude svatba?
0: Počkej. To je asi tam se jako očekává, že když mě žádá
1: o
0: ruku.
1: Jasně, ale okamžitě toho chlapa do něčeho tlačíš, do něčeho ženeš, rozumíš? Víš, jak dlouho mu trvalo, než se rozhoupal k žádosti o ruku?
0: Jasně.
1: A ty hned se svatbou, jako.
0: Jo, to je pravda, no, s váma je to vždycky stejný. Prosím tě, já tu poličku přidělám, nemusíš mi to říkat každý o půl roku, že jo?
1: Jo, dobře, ale to je tím, že vy jste hr. My to všechno musíme promyslet, aby se to pak povedlo na poprvý, rozumíš? Takže holky, doufám, že jste se teďka poučili a nikdy tohle nevypustíte z pusy.
0: Dobře, no.
1: Mám teda ještě jednu větu, která je trošku blbá, říkat by se neměla. Když ten chlap poklekne, otevře tu krabičku, tam je ten prstýnek a řekne, vezmeš si mě. Tak je blbý říct, a můžu si ten prstýnek nechat, když řeknu ne.

0: na doživotí. Co tě omotává do svých sítí? Jako kapela Divokej byl na Hit Radio North Music pár minut před 6:15.
1: Jestli si vás taky kucí omotali kolem prstu, tak pozor, můžete si je dát jako takový předčasný vánoční dárek, protože kapela Divokej byl vyrazí ještě letos na podzimní až zimní turné a 18. prosince dorazí i sem k nám na sever Čech, konkrétně do litoměřického kulturáku, kde budou hrát akusticky.
0: Je, tak to budou zase takový ty předvánoční, adventní, ale hlavně taky podzimní akustický koncerty.
1: Přesně tak. Lístky ještě jsou, takže máte šanci u toho bejt a třeba si dát s Divokým Billem i nějakou tu koledu.
0: Ano, tak lístečky kupujte a my držíme palečky.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhony 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: S mým hlasem mi pomohla AI.
8: Puf, puf, mňau.
7: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech. Káťa a Kamil.

0: Do posledních minut našeho společného času sypeme trošku cukříku. Too Sweet, Hozier, Hit Radio North Music za 10 minut 6, takže čau.
1: Neboli i padla, už má padla. Mějte se krásně, užijte si víkend a zase v pondělí ve 3. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Mostecku, na silnici číslo 15 u Obrnic došlo tam ke střetu motorkáře s autem. Nehoda je bohužel se zraněním a taky s vyteklým olejem na silnici, takže na místě jsou aktuálně záchranáři a hasiči. Dejte tam pozor a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
1: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýňobraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
11: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
10: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do třetího kola. Ve druhém kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
10: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 16.
13: Krásný dobrý večer s vámi už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity, 80-ky, 90-ky, milénium. To najdete tady u nás až do 21. hodiny, tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

Hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte na 777-937-777 a mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

0: stavíš nebo rekonstruuješ dům, kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Plánujete firemní večírek? Sportovní centrum Metropole Teplice je ta pravá volba. Neomezená kapacita restaurace, skvělá kuchyně, krytá motokárová dráha a 12 bowlingových dráh. Rauty, živá hudba, DJ. Večírek na klíč přesně podle vašich představ. Více na metropoleteplice.cz.
4: Hit Radio, Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Metafix Big City Live, Hit Radio Classic s vámi, 7:03, hezký dobrý večer. Chodí nám spousty zpráv, odkud nás posloucháte, někdo z vás pracuje má noční šichtu, většinou na benzínových pumpách nebo někde ve skladech. Tak kamarádi, my vám k tomu budeme hrát, ať vám ta práce jde hezky od ruky, ať vám to dobře a rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Fakt jsem řekla doleva. Doleva. Samba de Janeiro.

0: Legendární Bruce Springsteen, Born in the USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu. Lunatic. Jo, jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boyband, ale girlband. Black Milk, zavzpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kendlová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
3: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
2: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
4: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: 19. hodina je tady, pokračujeme dál, před náma ATV anebo Queenie. I want to break free. Hezký večer!

večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: 2. října, pátek večer, pár minutek po 19. hodině, s vámi Lea, hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál, za chvilku třeba Belinda Carlisle, kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala. Každopádně do toho ještě třeba Ultra na té taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio Nord Music. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Hit Rádio 90. V DABu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik cpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vánoční výloha, který nás za chviličku budou potkávat úplně všude. Tak si je pojďme dát právě.

0: Jedeme dál, nezastavujeme, pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunetiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, 80kama a hitama až po milénium, které vám servírujeme do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunetikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomic Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio Nerd Music.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3KK v Plzni na Jižním Předměstí za 7 milionů 50 tisíc korun. Byt 1KK v Litvínově za 799 tisíc. Garáž v Liberci za 580 tisíc. Zahrada v Kryrech u Loun za 435 tisíc. A zahrada v Oloví na Sokolovsku za 380 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Nejlepší hity 80. 90. až po milénium, to vám servíruju do 21. hodiny. Mějte krásný večer a buďte s námi. Pokračujeme.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti, pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct, tak jdeme do ráje.

0: Hezký dobrý večer vám přeje to jsem neřekla. Dobře, tak já budu i Leha. Pane bože, to je ten pátek. Chtěla jsem říct Lea samozřejmě, tak hezký dobrý pátek. Ježišmarja, vypněte ten mikrofon, asi fakt. Mě to dneska nekecá, jdeme radši hrát další skvělou muziku, protože před námi jsou další hity 80. 90. až po milénium, tak si to pojďte užívat s námi. Za chvilku jsme zpět.
1: Hit Radio Nord News.

Jedeme dál, teď už žádné takové to pomalé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90ky, pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku víc, zpívat, tančit, hýbat se, prostě dělejte to, co máte rádi. Tak já vám to posílám právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás velké překvápko a taky spousta hudby, dobré nálady, pozitivní energie. Tak, jak to znáte, tak se na vás budu zítra těšit a teď už pa, pa, pa.
1: Hit Radio North Music. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: But you're just a boy.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: si hledáš, i mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
1: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
0: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
2: Největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Wake up in the morning feeling like